0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľuďom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy nebo být najednou velmi vážně nemocen, ztratit milovaného člověka nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši a když vyslovím